0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Sydneyho Youngblooda Sit and Wait. 9. IMT Smile Čo ak. 8. Dalibor Janda Snad sem si jí měl všímat víc. 7. Postup do výročnej hitparády Zuzana Smatanová Mama mala pravdu. 6. Kenny Rogers Lucille. 5. Peter Nať Až sa znova narodím. A 4. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Ricky Poveri Sejla Sola Keamo. 3. Marika Gombitová a Miroslav Žbírka Tajnosľubná a na dvojke je Afrik Simon Hafanána. Jednotka stále patrí Eve Kostoláňovej. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklidici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

si svět, sto problémů dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.